A wonderful hučbu máme tiež Jensa zase za vás. My zdrujím tuto titule na nás čakajú. Jensa rana svešíme skupinu Total. Čas sa nenavročí, spieva Matias Kisling. A kujšto džin, ona tu spieva? Kujšto džin, rekáte štúdok titul od Daniela Hazec.

abo skupina Myszki, kiś we tutym spiewie z leta 1996 tyś wo zimi spiewa. Jenož pozitivně pak šitke spěvy na přírodu neladaja. V osebě ve zajšvých lečesatkách su přibírali spěvy, kýž so za přichodom naše země prašeja. K tomu líči například štučka, kýž spěva Anna Maria Bretschneiderec. Ale tež ve tutem spěvě z leta 2020 praša so Michał Cyš za tým, kak má přichod světa vupadač. A snano najznačiši spěv je Quo Vadis Vůžica, kýž je městem hižo 5000 let stary. Skomponované od křesťana Jamesa Münka na text Wernera Mieszkanka.

runje mějach za vás jižo pokivy. A tu s čeuje nudom další. Spoznaječe da snano tutun zvuk. Snano to samo jeden, abo tam z vás jižče zamože trau z kosu syč. Sam se nadživač za nukle, abo tyž za tamminu domjace skut, a teka kosa da nie jenež vo vele mirniša. Kaž slyšiče, hač trau syčak, kiž se s benzínom čiri, ale je tyž lepša za vopsvět. Vo sebe za vysoku trau a biotope je kosa pravý krat. Trebaš jenož pravú techniku. Dokež pak se věda vo tym počne pozubovač, če ce přirodoškytna stácia Bětrichecach blízko Váza pomhač tradíciu za so vozrodič, tutun konc týdženia, a to je netko tun pokiu, sobotu od dopodnia 9, hač do připodnia 2 maj poskyčia zaušich zajmcu kurs. Tam naukneš z kursu trabusyc jutiš klepač. Na celé připodla. Pomáš nedom tamniše vuky hľadač. Kurs tu nie dámotne a sú ešte 8 miestno svobodne. Na našej internetnej stronie tam namákače link na přizivenie a tiež ďalšie lepšiny za přírodu. Sme to vám tam napísali, kotrež trabusyčenie z kosu má.

0: 6 šminčinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Lenka Majerec z Münstera.
2: Môj ľúbe Božo, sem tebie zaso z vočov zubiva. Mi je, kaž by mies na maj vujka kurjava bova. Kurjava vopsti z kaosa šedno dňa. Vopsti z termino a dživa. Vopsti z domjacnosti a přečelov. Vopsti z čitania a interneta. Kak môžu jenoš přes kurjavu ladač? Kak môžu tebie zaso vidžič? Z docvajše tu? Znajš tu deštajke za čuča? Ja znaju je dokvanje. Trude nebytnu, kak sa bo z mojich vočov zubi. A potom seču tu. A prašam so, kak sa zase vruču. A trude sama na tým dviduju, hač bo docva hiše na mne čaka. Ale v druhým nišče na Timotie písa Pau, smyli nesvierni, tak vostanie von tola svierne. Všetož von, co sam zaprič nemôže. Duž bo mi svierne vostanie a na mne čaka, kak přinu zase vručo. Kak môžu přes kurjavu Boha znova vúľadať? Mi poma, du si za ňa vedomie čas bieru. Napríklad, du sa pravidvone modlu, aber kemši kodžu. Ale tiež v Biblii čítač, aber ke Bohu spúvač, poma kurjavu odstronič. Môže si du, dženca, vedomie čas za Boha zač?
0: Nábožné svoje kni má dženca Lenka Majerec Münstera na doku a zamovitosti Serbského evangelského zjazka.

40 auto by přes pěšně. Zvota medalia, že na auto z polské značku je su ze 137 km lepili vůn směsa přes 200 euro pokuty a dyb k Flensburgu měrzač. A kečbu lubi připosluchari o osobě vokuo zoreca a bivě vody kopia so zaša telefonaty, s kotrem inimš so vobedlerio nastroža. Jiničce vutoru je ich 26, tutych pa Padach so skučičeljo jako policistča predstaja a navža svojim voporam štiovačku. Zastavi zničku sprinja, ve vokolinje su rumunsku cvojbu paduchu popadnili, z druha tuta meješe listčinu meno, na kotryš tih jih steji, a cica prašachu so za hodnotnými vecami a penezami domje. Najviace zazvonenych tutun žutych spožnachu, dotal neje jasne, hač nebu nichtu snač dola vopotutych telefon. Von NATO pozdatnych policistów. Woprawdzita policja pak warnuje, kiedźbu prywatne, aber też informacje wo wopsytstwie, że nie przy telefonie nie prajcz.

0: kromě Rakec, načiní susodné gmeny Nierswačidvo dále nemia. Navoda vobkoda nákauf, las Gotschling varnovaše Nierswačansku gminsku radu před střihami rakečanského projekta. Po jeho měneniu sú plánované vobkody převulke a molí so samohadžda pančit skukova vúskutkovač. Fachové posudk investora Rakecach menovaše Gotschling jara jednostronský a připovědží napřečivný posudk, kotruž vobkod nákauf sam zapvači. Hižo z počátk leta běše so Nierswačanská gminská rada k rakečanským plánam skeptisce vuprajiva. Radworská gminská rada je čera v útvar Minakauského busového zastaniša v obzamknuva, takzo môže ja so vokuanier potom tiež busy zavročič. Nadok za 145 tisac euro dostá firma z Biskopic. Byrne štvarské závody skoržili, so hižo dosť dživa nimaja, tak vesnanostka Madeleine Renčová, ste so jenož dve firmy na vupisaniu v obdžilivoj. Mimo toho je lekar Cyril Hančík dživa dla čera svoju funkciu jako radworský gminský radžičel zvožil. Jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šéferová. Na 7. krabatovom filmovom běhu čera čornom kumcu je so viace hač 600 ľudí v obdžilivo. To zdžili organizátor Vojoruské športové tuvarstvo. Mies v obdžinikami bychu tež Nikolci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo Rožanta, voni startovachu týmach filmov, kotrž dživaja. 80 filmov je so na běhu v obdžilivo. Cukunu čaru 22 kilometrov drbyše mústvo zromadne docpič, kuždy jednotli zdrbeše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometry bežeč. Cíl zahredovania je sobu dživačerjov a dživadavarjov kôvokovo vojorec zjazač, kajštejš ich za pohyb a strove zeživenie zahorič. Nemsko-serbské ľudové dživadlo Budyšinje je kunc junia hostičel za letuše sakské zetkanie šulského dživadla. Na ním vobdžili so 5 šulských dživadlových skupinu, mes druhým zakvadná šula Pančici Kukov a Šilerové gymnázii Budyšin. Na cioch dňach skupiny v budyskym dživadle svoje ryb predstajeja a so dživaničkách se šilakými aspektami dživadelenia zabieraja. Zetkanie vôtuje kooperácia šule a dživadlo Kost, vo kotruž stará so sakské krajne jevišče v Radebojlu. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče, abo našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: 12 stopne pokaza žive slibrotu pri budyskym studiu, no aj dženca za so veľem ručelu, tež trošku svunca so vie, a kaj ščera hižo nekotre švijele popodňu, abo tež navečo môr so rímač, maximálne 17 stopne dženca, no a s dešťom tež veci kec hulce nám za so kvudnejší veci kvukovo vušiduja.
2: Vokú vopkada môžu sa tu krotko džeržeč. Všetko poradku, šo okej.
1: Serbský rozvoz.
2: Praje, dobaranje.
3: Přečenil si rejka, ja si doveria, som mrzaja.

Podkodat sebedel di nasse de mir, schies tschodin stirri a stürze tschi, wo volleybullu rozprawia tu pola nas nas tschelaku stanja sobotu a bunželu zvečer Jan Rehrho. A tež v úspěšnom volejbolovom mužstvu Viktorie Worklice muži sme mestrujem tež v vúľačku rozpravili, ale tež žony prvního volejbolového mužstva Viktorie Worklice sú aktuálnu sezonu úspěšne zakončili. A šuž ma zájem, s Worklicanami do novej sezony potom startovač, tun je vútrobne na tréning k pospytaniu prošené a to kečbu. Zajče si cedlku a písak 24. junia a potom tiež ešte raz 8. julia stajne 18. hodin potekým večer 6. v Worklicanskej športovej hali.

0: Vot dženca so zaso zabulom honi a to na najväčšim jevišču sveta. Na svetových koparských mištostvách v Mexiku, USA a Kanadže. Dam so na rý a hosti vesela, ale pola nás nímske, zákske a užice tak pravú zahoritošť dotať ešte nezačujú. Je to tam nech krejach inak, Jakube?
1: Na každý pád, ale vieza zrozumiu za příšej kritice vo sebe, štož USA pláčizne v obsinošte nastupuje. So nochce so každý vúlce přes tuto svetové mištostva radovač. Napríklad však sú USA súdnika ze Somálie zase domov. Svali, a doma přízemjo povita jeho vulka črjoda ľudí na letanišču Mogadišu a je kajšteko národného rieka. Súdnik Omar Artan je tak rec nový národný riek Somálii. Při letanišču sú oficiálni zastupérjo kraja, kajštež fenojo kopajnce, koje machajo najlepšieho súdnika Afriky 2025 povitali. A tun praj no dož nic na tutých, potom na příchodných svetových mištostvách rú súdžu. A vulku zahoritož doživíme rúne tež bosnijské a Hercegoviny. Mústvo je so po 2014 hakle k druhému razi z cíva za svetové mištostva kvalifikovalo, ale kak. Dramatickým finálu play-off ro přečivo italské, když však sú hižo 4 kruč VM dobili. A bosničenia sa tak jara vesela, že sú samo svojský spiel komponovali po skáče raz.

0: Před 40 letami, z počátku júnia 1986 a 80, je so Nímske ministerstvo za vopsvět a škýt klíme založil. Džejna jac ľudí so tiež dženca ište za vopsvět a škýt zasadžuje tiež v umiostce. Simon Heduška je raz za serbskými spievami pýtal, kýž tiež svoj zelené palc noša. Máme v úbiak je za nás svojim džencnišim kreščenže zastajú.
1: Kreščendu. Hudžba krótko a svodko.
2: Kak riana naša zemia a serbski svet je, sú hižo naši vočinci vopspievali. Ve oratoriach kola Augusta Kocora napríklad so tojšto spievu namaka, kýž so přírode venuja. Tak napríklad končný spiev oratoria na lečo, derie je na zemi. Když ve spěvě, što radost črinču dala ze samsného oratoria, když je městom jako ľudové znáty, dže vo přírodu, měnujce vo půjčovanie potutej. Tu je moderně vopčívaná verzia, interpretovaná od Mirčina Veclicha.
3: Na půjce kvítky steja a polu vonjavky.
2: Tyž noše spěvy rianosť našeje země tematizuje. K ním liča napríklad titul Modrý planet z leta 2012.

0: Hast du mir nicht gern ab, was mich?
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Kočebusu v Osviči dženca rečne centrum vitaje svoje 25-letne v obstače delni v Užice. Zato su dženca v osebite džen pedagogu zahjadovali, na kotrem chce so predseda domovine David Statnik, vúčarjam, kuvarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svedženske popodnio s kulturnimi přinoškami je v kluboni Deňo Serbskeho gymnázia a je pondon k jubilejnym svedženi letušeje Hornjoserbski je svoj skáčovanky. Riečne centrum Vita je mez druhým z leta 2000 a cínače na 140 publikáciu a vúčbných materiáliu v Deňoserbščine vúdav z leta 2016 je viace hač 140 ľudí svoj riečny certifikát v Deňoserbščine od RCV dostal. Planowane nowotwa wiacerych w obchodu na kromie raket znaczyni susodnej gminy Neswaczidwo dale nemir. Nawoda w obchoda nakauf Lars Gottschling warnowasze Neswaczansku gminsku radu przed strzyhami rakeczanskiego projekta. Po jej mieniu są planowane w obchody przewulke, a moli so samohać do panczycku kuwa w uskutkowacz. Fachowy posud k inwestora rakecach mienowasze Gottschling Jara Jednostronski a przypowiedź na przeciwny posud, kotryž w obchod nakauf sam zapłaci. Hižo z počatk lita byše so Neswaczanska gmenská rada k rakečanským planam skeptisce vuprajiva. Radworska gmenská rada je čera vútva Minakauského busového zastaniša v obzamknuva, tak zamožia so vokovo neho potom busy tež zavročič. Nadavk za 150

0: Zaća 40.000 euro dosta firma z Biskopic. Birne štvarske zavody skoržili, so hižo dost dživa nimaja, tak vjesnanostka Madlen Rynšová, stej so jenož dve firme na vupisanju v obdjelivoj. Nimo toho je lekar Cyril Hančík dživadla čera svoju funkciju jako radvorský gminský radžičel zvožil. Jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šéferová. Na 7. krabatovém firmovém běhu čera čornom komcu je so viac hač 600 ľudí v obdžilivo. To zdžili organizátor Vojerovské športové tuarstvo. Mies v obdžinikami bychu tyž nekoci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta. Oni startovachu týmach firmu, kotryž dživaja. 80 firmu je so na běhu v obdžilivo. Cokonu čaru 22 kilometrov drbeše mústvo zromadne docpieč, kuždy jedno Notliut zdrbeše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometry bežeč. Cíl zariadovania je, sobu dživačerjov a dživadavarjov koho okolo Vojerec zjazač, kajštiš ich za pohyb a strove zeživienie zahorič. Puč přes vás S108 v ostane tvarských dživodla hač do kunc Julia zašlahane. Kajž praji vjesnanosta Tomas Liberecht na zajšvem posedženju gminskej rady, mili so tvarské dživa poprvom tutun tydžen zakončič. Tute pak so dale dlija, dokež bychu väčše vužadania ve votresku do toho. To ma konsekvence za ponovenie vokreznie drohy, kýž ze zžaru na S108 trichy. Tu iš je nejasne, hač ju nitko v ličnych prozinach z cywa zaniruja. Po dorozumieniu ze sakským krajnym zariadom za drohotwa so puč przez vás hakle 30. julia za sobotebrie. A to bychu naše poezcze, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Cínače stopne pokaza žive slibro při budyskim studiu, haj šire pomročene dženca je, tyž svonca pak se zdžila pokaza, a haj vulade kaj ščera švijele, popodňu na večer môr so zase rimač maximálne 17 stopne dženca, no a tyž vicike culce nám potom kvodnýši vicik vokovo vúšiduja. Cele podobne sú vulade za jucíši piatk, a konc tydženia je tyž dále nevobstajne, při čímž je sobota hišče najrenči džen.
2: Na pučach a na drohach dženca šitko klopve, jeli zo ešte vysnono vyskač vúľadali, kýba zo sa niečo hači. Potom nás rade zazvonče, potom môžeme ti šitkých připosluchariu informovač. Budeš in 17 či 400 je naše číslo, kýba zo napísače nám pojezd či naši app MDR Serbia. Môžete tiež s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.
2: Pečminčinu, bona po vás, Miche. Dobranie.

když jsme rovně hýžo závodce pobyli, potom tež nudom vostaněme na Trauniku tak rec, spoznajete da tutun zvuk. Na, snadno to jeden, abo tamne to samo ještě zamůže. Trauvu z kosu sic. Sič tam syno dživač za nukle, abo za tamne domiace skut. Tajka kosa, ta nie je jenož vobele mirniša, kaž runě svišiče, hač trauvu sičak, kýž s benzínom by čiri, ale je tiž lepša za vopsvět. Vosebě za vysoku trauvu a biotopy je kosa pravý grad. Trebaš jenož pravú techniku. Dokud so vieda o tym počne posúbivač, chce přírodoškytná stácia Bedrichecach blízko Váza pomáč tradíciu zase vozrodžič. Tutun kunst dženia a to sobotu od rania 9 do připodňa 2 maj poskyčia zaušich zajímcu kurs. Tam naukne, če z kosu trauvu sic ju klepač. A co lepší podle pomáče, tež nedám ještě tamnější vůky ládač. Kurs je dámotný a jsou ještě 8 místnů svobodný. Na naší internetové straně namakáče další informace, kůho voku přírody a kotře lepšiny travu sečeně s kosima a namakáče vězat tam tež link za přizivěně.

0: to na serbsku besadu nich přečelja zastupja dženca ve Vittince nic věrno?
1: Přejeme z Božo.
0: Rune tam ve Vittince sveči dženca Herta Delanova kulovate šešće sačine. Na tutym puču, po takim božumach serbskeho rozvosa, přijavam vele zboža, božoho žonovania a dale krutu strohotu manželský Matias kajštiš Čoka Hlišpeta. Vonaj pisataj, vostajn dale dajka pomocliva a vesova. Mamojče jara rade a vážimoj si jara tvoju vutrobitosť ve všelkých náležnosťach. A ja tutem z Božo přečam, přizamknu sobie za tež šice z Delanec a cožec vulkiju svojbu, a tež oni pisaja, veselime so šice na vulku hostčinu dženca večro brožni na Delanec statoku ve Vittince. Ve Vittince sveči potekin dženca Herta Delanova kulovate šestdesatčine.

0: Во се менчинал по на по джевечихе, а дженс вечер, некак тутен часа може че телевизор запикнеч, потом се засо забулам они. Забулам они са во дженснишо заса на највечим јевишчу света на светлих копарских миштоствах менуце в Мексику, в УСА, а теж в Каначе. А там са на Р, а хосчи весела, але пала нас немски, сакски, вужице, так право захоритост, че дотарише не зачую, једа до тамних крајах хинак, Јакубе.
1: Na kuže pát, ale vězo zrozumiu z obšiše kritice vo sebe šeš USA, pračizne a tež v obsinošče nastupuje z nohce so kuže vůlce přes tuté světové míštostva radovač. Například sušak USA, sudnika ze Somálie zaso domoj svalí a domoj přizimio povita jeho vůlka čriuda ľudí na letanišču Mogadišu. Sudnik Omar Artan je nový národný rek Somali. Haj při litaništu su tež politikario oficiálni zastupero kraja, jeho vitali, fenojo kopence, koho je machajo. A tun praj, sudnik tak prajne praj, no dež nic na tutych, potom sa no na přichodných svetových mištostvach možu rú sudžič. Vujku zahoritoš, doživime rúne tež v Bosnijske a Hercegovine, mústvo je so po 2014, k druhému razy z cva za svetové mištostva kvalifikovalo, ale kak. V dramatickým finálu play-off row přečivo italské, kýž však sú sami hižo 4 kruč VM dobili. A bosničenio sa tak jara vesela, zo sú samo svojský spiel skomponovali po skečerach.

0: Štapje.
1: No hej, taki lubosčinski Herman, knitko, nimam protičce a pokivach stil, ale sano tyž tu te vece nešto za vas sú. Pola Nuhoslic, tam šako so vokomikne probuje točenia prevedu za Einsteinový teleskop. O tym informovač môžete so dženca po púdňu 4 direktne tam při točenské džerie. Na serbske blido do Budyžina přeprošuje tudeša domovinská skupina dženca po púdňu 4 do serbského domu. Při besadži podľa bude tiež doktor Anja Pohončová, ona přednošuje vo Matice serbskej, vo džele a vúznamie serbského tovarstva a tiež vo jej sobu džele v rečnej komisii. Nedom to potom, respektívne 18 hodin, přeprošuje potom mieščanský záhriad CDU, vodeči mieščanský zviazk CDU Budyšin, na zjavnú mieščanskú rozmovu na žolu serbského domu s hostčom je tam Jan Buda, ktorýž rozpravia vo aktuálnom stavie kúvokúho serbského fóruma viede a odmoví tiež na prašenia kúvokúho digitalizácie založby. Na Wobydlarsku zromadžiznu přeprošuje dženca krajna rada Udo Vičas v obydleriu gmenov při kloštorské vodže od napo 6 do napo 7 v gminském zariadži Nebelčicach. Na další piknik přeprošuje jutce rečný motivátor projekta Zari Lucian Kaulfürst od napo 7. Na knieži dvor číslo 7 v Pšivčicach zahudí Paul Geigerzeller z Berlína. A v krabatúm lokum svieče Kočinie vočinia sobotu svoje rota široko za vopytováriu, pretož je to vône zariadovanie Sakskeje kúvo vokúvo neuratariá.

Universität, University of Bath, a Technické univerzity München, jo analyzíroval recné změny v sociálních médiách v Ukrajině do a občas ruské nadpadové vejny. Úsledky jsou byly jasné. Méně a méně lidí v Ukrajině užívá ved zachopěnka vejny ruštinu jako řeč komunikace v sociálních médiách. Uvyša ve celém postsovětském rumě pokazují na důjko dobné vedslabění statusa rusojské řece. V gospodářském obuku jo je její pozícia přitom mecnější. Z kulturného hledání za upytňoš šuží rošeně k svéje identiše. Kšac pe kšacu se také relikty sovětského a rusojského koloniálního kněženia vedperají. Nejvěci výdobné je to snaž na kyrilickém alfabeši, kterýž jo byl etablirované ve šikných postsovětských krajach. Ved politické změny ve živiš na štěstu živiš jasetých letách jsou však iniciativy za jogo vetrošeně. Ve tom, až například pošitý v Uzbekistáně paralelní obej, kyrilický a latinský alfabet, kše v Kazachstáně až do leta 2001 čižašťa přejš na latinský alfabet. Ale také v Evropě ukňu přibírajúce měně ve sobou rusojskou řec. Městem ve šikných statách sa kétareš předlaže pla statistického amta Europejské unie Eurostat date perevají v sekundárnym schéžinku jaden v šulách cešte engelsku ako rusojskou řec. K tomu přijdu také nučí konopolitické represálie v rusojské, kétareš služilo nejknižarstvové organizácie NGO cenili nemežné. Nímská akademická umina DAAD například jo zakencila svoju prezencu v rusojské a rozdávání stipendiů, zatem ako jsou rusojské zastojnstva zastopňovali DAAD ako nevítanú organizáciu. Do obšestaša direktného žila DAAD v rusojské jsou v rámiku iniciativy Go East ako sledne spěchovali každé leto přebyvání v rusojské federácii za 200 nímských studírujúcich a vědomnostníků. Ved obrošenie ved každické kooperácie z boka rusojské a paušálne ved pokazanie kolektívneho petiacora sú šereniu a spěchovaniu rusojskej rece viacej škedy naperali ako pomegali. A s tým je příchod rusojskej rece zvenka rusojskej žinca doplne vetverione.

0: Ja, nicht das. Da ist es jasset Lied, als Koschebuski Duchter, Spisova Schell, a Komponist, Kurt Kanauke, Josse Narogio. Was war ich Operach, als Pionich Graschach, Joventeke thematisiere, war to Jüvini Serbo. Jogo Spise wird doll noch Wuschezanario zu narzisstisch Gesastdienst war Sakasali, a Pschisamem Doponies Nizeli. Jadnu Jogo Stwabu zwischen schon Ninto, na Jüzinje, jadno go Pschisbucharia.
1: Ja, sam. Marko Meška, ja žijem v RCV na Přestajaju za Dolnoserbščinu a jo, ja som navuknul graž klavír a latok som tak zajmovaný jo, od serbských komponistov něco slyšaš jo. A například od kněza Kanauka to by si přišel jeden spíl.
0: No, as me ubrali toschten klavierowe Kus Kurta Kanaukego ga Ria Neviste. Na Klavierje grajo Helge Langhoff.

V juniju ma česká krajáka Libuše Šafránková narodne a teke smiatne žen, což jo ten týžen gožba za našu muziku týženia. Jadno leto zatem, ako jo byl jej bajkový film či vorešky za popielinku tak úspešne, jo vena grała sobu v požívabnej komédii. Film Kak deš zálaš doktor Mráčka, abo Koinc vodnych mužov v Čechách. Jadna vod slednych vodnych mužach v Čechách. Jo, a my spíšeme nintor z filmovie muziky ten spiu, jo ta knižna znała togo muskego, znała pana pána. Ten spiu jo byl v Česky wielkin úspěšne. Spívate ho Helena Vondráčková a Václav Neckáš. A v komentárach pod YouTube-klipom som rovno citava jeden z nejlepších spívov Vondráčkové. A přigledar je tam také žinca hoščí se domysliu na Libuše Šafránkovou.

0: Knimskich šulach uucuju drie rusojsku rec. Lidspa ukni kožo pakvet živiš na šťastov živiš jasetech let obstavne sledke. Ve čulske guleta živiš na šťastov dva živiš jaset či a živiš jaset je bylo v biegu okolo čižašťa přiducech let či a 80% ukníkov mienie. Obraz tej situácie je opak heterogene. Barlinio napríklad da oni kvieščí stúpanie lícby úkníkov na zjavných šulách, ktoré špebitujú úcbu rusojskej rece. Lieto do toho je bylo 4,5 a oni 6 takých šulov. Rovno sasne je opak vetebirala lícba ceptarkov a ceptariov ved leta 2020 je spadnula ved 1005 do 700 živišťaset. A jano styrnaště nových úcecích jo se ukubovalo na ruštinu. V Durinské jo lícba úkníkov v samském casu spadnula ve povojcu. Durinské kubojenské ministerstvo jo už je toho cenilo znáte dalšné dané. Skoro povojca ceptarjo za ruštinu jo starše ako 60 let. A 40% už je poustalec. Podobné tendence obgledujeme také na lícbách studírujúcich. V zimském semestrie 2018, živišnášťo, jo studírovalo rusojský už je 1000 vesobou. Stery lida pežde jano ešte 602 a 70. Tomu uvyšiejú napšekor zasažujú sa AFD v jeje kubojenskej politice aktívne za zachovanie a utvarenie úcby ruštiny na nímskych šulách. Venato obtvaržujú s kultúrnym a gospodárskym uznamom nímsko-rusojských pešegov. Také nám jazy národnú pozíciu rusojskej rece pokazujú.
1: Когда в твой дом

0: Jonin Torsto, a šes žaset liet, a šhoše buski duchta, spisova šel a komponist Kurt Kanauke jo se narožil. Ve svojich operach a spionych grašach jo ven teke tematizirovao to živine Serbu. Jogo spise vet dolnych vúžicanario su nacistiske zastojnstva zakazali a přisamem doponje znicili. Jadnu jogo stvorbu svyše šo ninto, na žycinje jadnogo přisvucharja.
1: Ja sam Marko Meškank, ja žijom v RCV na Přestajarju za dolnoserbšinu a jo, ja som navuknul graš klavír. A latok som tak zajmovaný od serbských komponistov nieco slyšaš. A napríklad od kneza Kanauka, to by si všel jaden spiel.
0: No, a sme ubrali tož ten klavírový kus Kurta Kanaukego ga Ria Nevieste. Na klavírie grajo Helge Langhoff.

V juniju ma česká krajáka Libuše Šafránková narodne a teke smiatne žen, což jo ten týžen gožba za našu muziku týženia. Jadno leto zatym, ako jo byl jej bajkový film či vorešky za popielinku tak úspešne, jo vena grała sobu v požívabnej komédii. Film Kak deš zálaš doktor Mráčka abo Koinc vednych mužov v Čechách. Ja, jadna wot slednych vednych mužach v Čechách. Jo, a my spíšeme nento z filmovej muziky ten spiu, jo ta knižna znała togo muskego, znała pana pána. Ten spiu jo byl v Česky wielkin úspěšne. Spívate ho Helena Vondráčková a Václav Neckáš. A v komentárach pod YouTube-klipom som rovno citava jeden z nejlepších spívov Vondráčkové. A přigledarie tam také žinca hoščí se domyslí na Libuše Šafránkovú.